začátku stavit týmy lidí, který byli opravdu velmi dobře fungující dohromady. Lidi fakt se srdcem, jo. Musím říct, že mě vždycky potěší, když třeba

zajímavý trh a pro nás ohromná zkušenost, skvělá zkušenost, že víme, že to jako umíme. No a věříme, že jako do budoucna ten západní trh, i když jako ten náš business model

0: Částí mé práce, dá se říct, ale úplně svobodně se cítím v přírodě, u vody, v lese, u řeky, v teplákách a v tričku.
1: Ano, unik od běžné reality. Máte určitě místa, kde

0: ale prostě
1: to myslím,
0: dneska,
1: že dnešní fakt není problém.
0: No, v dnešní době prostě dá se to nastartovat s nějakým partnerem, nebo jo, prostě...
1: Vy máte 10 hektarů, který máte jako v

pracovní život s tím osobním je tak jako provázaný a tak se v mnoha průsečících potkává, že jako nemám to rozlišení ani jako v úmyslu. Ale v momentě, kdy se

0: když tyhle ty dvě holky viděl, tak prostě zaplesá, jo, na nejrůznějších úrovních.
1: Já nemám černou vlásku.
0: A to jsem ženatý. Takže to víš, že jsem tím byl jako velmi polichocen, jako a hlavně jsem je rád poznal a rád jsem zase se utvrdil v tom, že to

To znamená, že třeba tady ty daně, že máme na náměstí firmu, kde je zaměstnáno přibližně 80 lidí, což je docela dost na Budějce, ale která spravuje daně z 90% zahraničním společnostem od Skandinávie přes Ameriku, Nizozemí.

jako událostí, které se udávají a inovací a AI, umět udělat ten krok zpátky a nezapomínat na ty základní principy. A ten základní princip v jakýmkoliv retailu nebo službách jsou prostě ty lidi a ta lidskost.

ten rozdíl kontinentu nebo světa, který se označuje za jeden z velmi jako problematický pro turisty, jedno z míst, kde ještě ten svět zůstává

prozradila, že lidi, tak jak tě znají z médií, protože se pohybuješ v mediálním světě a jsi velmi známá osobnost, co lidi na tobě vidí v rámci toho, co můžou vidět v médiích špatně, co je úplně vlastně

vlastně také větší část svého života Jihočech. To ne, že bychom se chtěli vychloubat. Jen máme to místo našeho návratu rádi. S Bohem, Žižkové, a někdy naschledanou.

Shodeme se s ostatními trenéry a trenérkami, že celkově ta obratnost těch dětí je horší než bývala. Jsou tam momenty, kdy ty děti jsou nadmíru šikovný

Pravdou je, že s tvým jménem je spojeno i to, že ty jsi velmi moc dala tomu, aby se z tohohle trošku usmoleného biznisu stalo něco úplně jiného.

kino, jo, aspoň to tady v panorámě. A teď by se tam sedli a dívali se na ty tučňáky a říkali si, jo, vlastně jo, protože jasně, ono to vypadá brutálně, že ty tučňáci starý chtějí sežrat ty

0: Našla bys tady lišku?
1: Tady.

Ty nějakou vlastnost, díky které se ti povedlo tohle všechno, o čem jsme teď povídali, a která jako ti pomohla v tom růstu, ale kterou třeba doma úplně nemusí.